Stary mienšiny pojednačich je, aká je škúždu niedželu, zájime úsevanie s tým, zo poladáme ročo na nikotre projezče zajšvého týdženia. Jako prenie podáme so do Nebelčíc. Mirko Domaška chce zastrenstvo viesnanosti Nebelčíc preuzač, jeli dostanie tiež v druhým kole voľbu viesnanosti 27. septembra väčšinu. Jeničký oficiálny kandidát Tomáš Klaus Mivočíc by zajšvú niedželu nemale 42% vosu docpil, Domaška pak 6,48, a čruneš bych volario jeho hakle přidatne na listčinu napísali. Po naprenjemu kovu, že iš nichtu absolutnu väčšinu nedocpie, dosaha druhým kole jednora väčšina. Tež Tomáš Klaus znova nastupí. A dále do Novoslíc. Tamniše točenje je svoju cílovú úbokosť v 200,5 metrach docpivo. Nitko dobi so točenska džira zavěsčič a se zaismiskými instrumentami vôtovač, ríka z projektovej skupiny Technické univerzity Drežďany. S tým má so zemia spode Vúžice přepytovač, hač so za Einsteinový teleskop hodži. Je to 7. tajke točenja Horné Vúžice, dve ďalšie má tej hač do konca leta sledovač. Boze budú tež budešenie neboze trebné. Tvarska dolnosť za prýný tvarský votriesk Serbského foruma viede na Lauským areálu je v útoru dojšva. To ríka, že môže založba, ako tvarský kniez, upísania přihotovač a upísač. 24. septembra zájaso archeologické vúrovania, kýž maja hač dohod zakončené byč. Popravné tvarské dživa majaso v naliču 2027 zahýč. Štvrt ráno rozprávame, že je na serbských šulách v budyskym okresu, minenom šulským leče, na šie šulské družiny a šie předmiete počahované mene hodinu vúpadnevo hač sakským šeresku. Na sakských šulách so plánoviče 3,1% vúčby nie je džaržavo, na serbských šulách by to 1,4%. Líčbe pak sú jednotlivé šule, ktoré rozdielne dokvane namakače na našej webstrone a v našej app pod povestče zajšvých dňov. Dalša povesť zajšvých dňov, dokvane z čerajšho rania, je, zobu spichovanské tovarstvo prenieje svobodné serbské šule piatk v Nebelčicach založené. Jeho predseda je predovzačel Jan Rytšar z Jasince. Tovarstvo chce přichodže miest druhým pedagogické projekty na svobodné serbské šuly podpierač a osobité formáty vúknenia a kúvania rúne tak spichovač, kaj šelaké kultúrne, športové a sociálne aktivity. A piatk je so tež domovinská župadelňa Vúžica na vonu a voľbnú zhromadžiznu zetkava. Michael Apel je jej stary a nový župan. Jeho sú piatk hochoze, ač do konca legislatúry 2029 znova do tuto zastrenstva volili. Nimo toho priúzachu 4 nové tovarstva. Šulské tovarstvo Delnosábskeho gymnázia, Mobedlerské tovarstvo Žilo, Viesne tovarstvo Zabrod a Drastové holce Tornu. S nimi maja netko župie dohromady 3416 členov. Tak daleko potekím krotka přelatka nikotrých povestčo zajšvo týdženia, skrotka hišče aktuálne viedro, a to je kytro štyre rúne tu budešinie a mokre, lohké spadky sú dženca cvý džen tiež možné, od popodňa a večer potom so jara viesče dešťuje, slunco so dženca skerie nepokáza tu naše končinie, od temperatúru sem pak vostanie celé příjemno, okolo 20 stopňu dženca dostaneme.

Zdohim, applaus vom Jakovašesa. Štyrista posta hosti za pra premiéru oratoria Vulkotná voda piat k večer budeskej kronie. Tvorbu spera Mirčina Veclicha, boli breče rože domašcene je predstajichu kor a rejovanská skupina prinie Serbskej kulturnej brigády, Serbská komona Filharmonia a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Hudžbne návod mieše Judith Kubicec. A kak to klinčeče so prašeče snano tu, mače krutký hudžbne vúresk.

0: V hodžiju sveča tutunkun stydženja evangelsko-lutorske vosadže svjateju Petra a Pavova 900-letne vopstače svoje cokve. Hodži pači jako najzážniša sarbska vosada, ižo vleče 1010 je tam křesťanska cokej stava. Přes mišňanského biskopa Bena je jako misionska cokej skutkovava a z nie ukadžejo su so vosade v okoline založili a dalše cokve nastali. Lydia Mačiova je skvadnostne jubilea od farorja Kristofa Rummela vedženje a dolad do staviznu tvára dostava.
1: Idylisce vosrič vokatej krajine mes Budešinom a Biskupicami leži hodžiska vosada. Jeduce s autom vidíš hižo zdaloka dve veži cirkvie svjateju Petra a Pavla. V adventče sviči so mez nimaj ochanuska vjezda. Hodžiska cirke je vosibite markantny dybk, a tak praj vosada prastary svitk křesťanskeje vjere na sach vokoho hodžija.

0: serbski superintendent a farar hodžiske wosady Christoph Rummel vita mje z posmiukom a veče mje přes budlanske durje do hodžiske cirkvje. Na to, so je drevjany zakot venkec blidonja z votrua restaurovała, meni dom skiečpni. Na svunčnym šiponju šiuju jemu do cirkvje. Wiele svice překrasný moderne sakralny rum, kje skutkuje napadne prozny a votorjeny.
1: Tyž máme svunco a to přesto tyž čopve vúraz nikak, nitko tu, ale tyž svunco ne svičí, je to trochu abstraktne. Tyž je vopravče jano šire činy.
0: Tvorju je abstraktne vôrtovanie drežanský vúmilc Friedrich Press. Vun je hodžisku cirke v letach voku 1980 celé nú vôrtoval. Za NDR-ský čas nebe abstraktne vúmilstvo drežanského presa vo sebe rade vidžane. Redukovanie na jedno reformy, mezoty, to byše jim suspektne. Svobodu vúmilstva namaka Press v vôrtovaniu sakrálnych rumov. 540 je ich ve vukodne a zapadne nimske. Vodpoladne nie ničo symetriske v hodžiske cirkvi, tak farar Christoph Rummel.
1: Also tež votro trochu nalivo ste, a tež dupas neste rec, also šo tež tuten podest, tež votro nišo započne neje v srečiš su. A tež kšiš stertla je direktne sreču vasadem, tež to zwischen Friedrich Press.
0: Kšižovaný Jezus vysa mes vaukami vosade. Votmoa vumilca na teologiske vuviče po druhým vatikanským koncilu. Šako rika tam, kemše nima jaso viace pšet, ale z vosadu svičič. Dale veče fara Rummel nimo vota ni šake dupje. Impozantna sezonu cavona je, do nie se Češenka dosponje zanuričmo.
1: Z najmenša 800 let starým. To je prvná dupa Serbu. Kujíš te vopytlo, kotrež tež svojba hýžo historicky tu bytli v Lužice, má na kujíš te pat jednoho predonika, kotrež je tu vukčenem.

0: Mišnjanski biskup Benno je v leče 1670 cirkvi v hodžiju za misjonstvo tvaril. A z nje su cirkvi v okolnih so, da krec vyšli.
1: Tun biskup Benno chce misjonstvo zavožiť mě Serbami a najskia je v opravče s tým v hodžiju započal. A tohodla je to tiež prinja cirkvi za Kšesčanst la Serbu.
2: Hač to reformácie, píše hišče votrovo, džil našeho vosade. Na kujšte pat na spočatku tež kust šic.
0: Votrovo by 400 let džil tuto je vosade, štož je votručanám tež do džensnišo znate. Ale vročo k historickému tvarjenju hodžiske cirkvie. Krótko do reformácie přitvarí sa v pozdňogotickým stílu kotboa cirky. 1580 sa cirky přes voheň silne v obškodži. Potom nastaští za dženca typické dve veži. Zamovite za to by serbský farar Jaromír Hendrich Imiš. Čo dla je dve veži tvoril, nie znate. Snač jako znamio za Petra a Paua, aber kajš faro rummel s posmilkom mini.
2: Jedna výža za Serbu, jedna za Nimcu. V Imišovým času sú hišče cí štvorč sú hišče Serbia byli. Hišče po rinným svitovým vujne povojca, môžeme prajiť, po druhej svitovej vujne nula.
0: Dokiž by ličba Serbov tedy za čas Imiša hišče Dajka Vulka, by tež veľa serbských napisov, ktoré sú so náže zubili. Jeno serbský napis tedom nišo votoniša hišče Maja.
1: Serbský napis, što iš moje cibo je, a pije moju krej, tun ma večne živenje.
0: Tedy bych ju samo dve empore zatvarili.
1: Ľudnosť je přeco jara zylne přibirava. A tehotla su nikak tisac sisto mistna v tutej cirke šafneli, a tehotla su tež novu klitku tvarili.
0: Vo druhej klitki, kotru su Božišo zase votvarili, je farar Rummel džile namakal. To bych vyže v hubenem stave. V obraze evangelistu a Jezusa pak sú zakovanú klietku sobu debili. Vunie je restaurovať štav a venkec blidona je z toho relief za šenu stvoriva. Druhá hišče existovaca klietka je tiež vosebita. Je do reformáciska, vo tých nie je převiele v Sakske.
1: Na tutej klitce sú na kujšte patížo před reformáciu tež Serbsce prydovali. Voda pokáža z leta 1514.
0: V gotickým času dremieše tež vona veko, dženca je to moderný hop, vo čularia presa stvorene.
1: Jara energetický hop, kotraž rúne vodličí. Sviate duch, hej. Funguje tež. Ja drobťu vopravšie klitku vúživač, takéž to je prinje misno cirkvi, od ktorož mne šice jara derje svišha.
0: Od klitky džeme ročo do votaniša.
1: V sredsišču ste Jezus, ale to nemôžeš prespišne spúsnať, takéž to je jenos čenky stup, ale ojeka sú tež voči Kristusa. Tutun stup steje tam, kde špiše 400 let vôto popravom. Šitke linie v gotickej cirkvi mieže na tutun dyp, tam je tež gotický kunčný kamien.
0: Předtým je drevený kvadratický voto, stej na 12 kvadratických stoupách a na ním je 12 malkých pomienu z dreva. Steja za sviatky, za sviatého ducha, kýž je pomieško nad kúždym z Japoštu.
1: Posadku steja tešiš jednáče
2: figuro, a to su tes apostolio jeden hižo poprahuje Judas neje.
0: Wszako pokaza stóp zruha stanienio Jezusa. W modernym wotoniszu steja stulce. Desu za konfirmanto prajfara rummel trochu horde. Woni jemu pomaja, maja tisch bywe draste, podobnie na ministranto. To nie husto w ewangelski cyrkwi, ale możno tak rummel. Kuźde lito maja nikak dżesacz konfirmanto wychodziu.
2: Also nicht der Jahre der Januar des Gottes gehört Schasser hier ist nach Welp nat Wotern ist schon da gestam je also tam su Quitki das da echeres Tier Gottisch Marsch nat Tobu tun Rei Quitki Reier.
0: Lada jo na kvitki raja, dres vostane mi jako vopetu varce, hodži i dale moderne a pisane vosadne živenje vupšeč. Nažel ne je serbska vučba na šuli v hodžiju dotal tribne vuspih vunesva. Serbska rič je na horstku kemšarju vobmezovana. Dvojce vobleto džerža v hodžiju serbsko rične kemše. Ale kuždu nečlu žonuje fara rummel vosadnoch serbsce a nimsce.
2: Kujštu nečelu nikotru slova, also žonovanje na kuncu, kemšu kujštu nečelu tvurečne praju. Nitko je jeden muž, kotru unje praju nedavno, na spočatku piše to trochu čivne za mnje, so piše to tež serbste tun to žonovanje, ale nitko sem začu vau, to je renje. Das ist dann auch du nicht, du tweetst. Schon eine.
0: Serbski Superintendent Christoph Rummel zessert die Stahle Savjatze serbske Kultur wie Wossadnem Jivenju wie Hodziu Sasadjovac. Jubiläne Svejin, nicht domutribne Zappal, dobschicher da.

0: Przełożorka, publicystka a niedosza uczaka Reza Szynowa je leca mytozelaria kraja Sakskie dostała. W sredu je jej statna ministerka za kulturu a turyzm Barbara Klepszowa myto u klosztarskiej cyrkwi a Muzeju Świętej Hanny Kamieńcu przepodała. Mirczyn Wienk zladuje jeszcze raz na świętoczność a na mytowanu.
1: Mytozelaria jedre to jedne. Zopak może myto z przyuznymi przeczelemi a znatymi zromadnie woswiecić. To zdá się, co Rezy Szynowej w osobie ważne być na tutym wieczoru.
2: Ja się mi zbożu na sojara czeszczyna czuju. A rynie, co je tylko wiele ludzi przyszło. A ja się też jara zbożu na ze z toho, co je ją wiele moich niedyszych szulerów.
1: A to nie je jenoś nikajka fraza, nie. Zromadność, my, to je to bytostne to, što Rezu Szynovu učinja. Praji Mira na cužsena, kotraž je laudácii mytovanu predstajiva.
3: Ona však je tiež veľa v pozadku dživava, ona nie je so tak dopredka tvočiva, ona je popravom. Čeco v my formi ričova, hač runieš je ona tiež veľa sama zeskutkoniva. So je ona iniciirovala všelaké vosebe serbskorečné projekty. So je ona so voto starava, so tiež serbšina je runohodne Nemčine ako pruhovanský předmet.
1: A tak Reza Szynová tiež svoje džakne slova za to neužívaše, so by o svojim skutku a tvoreniu rečava, ale so by so všem džakovala, kociš ju na tutem puču převodžachu a dále převodžuja.
2: Ďakujem so všetkým koleginám a kolegám, když jsou se za srbštinu na srbském gymnáziu na osobitě vážně zasadžovali.
1: A tež ona sama se za svoju srbskou šulu horješe, načož Mira na cužce na svojej laudácii skedžbní.
3: Často přebyvaše hač do čmičkania v šuli, so by se vo obsahu náležnosti a praktické napravy mestrujem vo přetvor gymnázia na listové starava. Děla daše tež načasník, když se šulerjemi vo ich přečach a nových předozačach diskutovaše. Horlivě podpíraše skutkovanie prenie serbské kulturnie brigády. Stajně bě votorena za nové impulze umilských návodov. Zmožni šulerjam a vúčerjam v obdělenie na projektach, kotrež mohli prestíž serbské riče povyšiť.
1: Ze šimtym a te ze svojim dživom za zaurjenými duriemi je sobu zakłady za serbske šulstvo po přeuroče stvoriva. Například za so serbština jako runohodný předmět kubanským systémem Zjazkoveje republiky Nimskeje připozna, abo za so serbske šulstvo tež v sakských krajných zákonjach zakotví. Je následnik zastojnstve nečiši direktor serbského gymnázia Budešinje Rene Jacvauk.
4: V času natvara a přetvara sú so zásadné vece kvádli, je môže prajč fundamente stvorili, ktoré sú po takým dôtrajace serbské kubane na predinu sva zaručili a ešte do dženstnišeho po takým s tým jen vážny fundament položili.
1: Při všech tých úlkých témach pak neje na šulorky a šulorov zabyva praji Mirana Cužsena.
3: A ja si myslím, to najvážnejšie je, že je ona tiež šulorkám a šulorám na gymnáziu tak veľa človeského osobu dáva.
1: 75-letná nie je so tiež ešte celé ze šulu zubiva. Šako je Reza Szynová v zajšvých letách zas a zaso na vúčbnicách sobu písala. Sva so na umienku do písania dá. Hacú to recenzie v serbských novinách abo převožky, kež žičacie knihy Malé šerenie od Frida Preusslera. A tež to nečini sama za sebe, ale zromadne s druhými. Napríklad s žovku Lubinu Hajduk Veľkovičovej, kotraž má svojské nakladníctvo.
5: To je kúskač taká vulka svojbná firma, modživamo na serbských textách. Ona tý přelada šetce šir naše převožky, ešte môže čítať. A ja som pon Čakona za to pokývy, abo když ona treba nekajku pomoc pon jaje rádžu, a zo šesto to je pochám, kaž teka svojbná firma. Hát mu vôbec je to za to samsne horimo, co máme jednu zrozumlivú serbštinu.
1: Detailu upada vone dživo svojbnej firmie potom takhle.
5: Nekaj napríklad sme přijotvali převožku vodvorko, a tam je tak veľa nekajkých zvieriatov a rostlinov. A šetce, ja nesem večova kanike, pon si mi aj napísala ráno WhatsAppku, kabu to bolo najlepé, a ona mi byl dňa odmovila, to super beží. Jara Čakona za tú pomoc, za takú farovú, konkrétnu pomoc a ja jej, ponad tamom, bo kutý zase rád, že když ona sa so praša, kaj im to to bojo neke formuloval.
1: Reze šinove so tute dživo nadal ljubi. Na pšestače znemenča išče ne misli, a tež meto zelarja samo na sebi jako pšidatnu motivaciju treba va njebi.
2: Na bliže nešto školiš leži, to ne o tebe ra. Ali jako si meto zonjiva, to bih je najpredemo totalne perpleksna, dokuž ja nisem absolutno s tem ličiva, dokuž za mne je to dživo, kotrož ja rade činju, što dobiš jako starši človek, kde si išče duhovne a čilne strove, što dobiš ovak činič. Dokuž dživo je to leto, što nas učini.
0: Praji Reza Šinova, kotraši leca myto zelarja dostava. Mjörčin Vienk rozpravješe vo nej a mytovanju sredu v Kamencu.

tušilovač, čím načas sa neporáč, krok sa krokom dále sač, poč mi nide pozastač, všetce tvoje heslo vie, ľúbe a tie šrube nö, ty me stane pozbudžuješ, hamy pohon, to si ty, ty sa ručie za ty pjuto, ty me spasli vúči, než ak eš pokoj, že pohaš, ty mi ľúbiš, ju sa dobudžeš, aj dobe, pak ja nalesím, ty sa moja, to ja viem, duši na to čo voda, zima nech sa navala.

rozum rieč, rozum mieč, domoj cvič, domoj spieč, přes tu noc, noce moc, zasakle predstále moc. To je čvojka v usutaj, tuž ľubim stajne ruku daj, nich tu v obstač nemže sam, naš svetný kraj ne svetaraj. Na ty biepak môžu tvarič, ty mi tež v šmiatku dariš, všetko štož mi pokaza, hajš tu je moja zebira. Yeah.

Skupina, Astronaut, Orchester Serbskoho, Ludova Ensemble, Milena Vucavec, a Lil Handrito, Bichu, a Pretač, Słyszymy Dvanačich, Nedom, Nabožno Vusovanie, Išče Pokio, Małe Przewodnik, Bolieče je netko zaso napředajn, Hesva 2027 čísu vyšli. A tutech šedných Hesvach ochranovské bratrovské vosady je za kujže džen biblijské runčko, kotrež mnohé serbské křesťanské svojby přes leto převodža. Hesvo za tute nové vudače je z knihy Jezaje, neboj so, ja sem s tobou, nevodstup, přetož ja sem tvojbo. To je mjestem 2.7.9. údače, kýž je ľudové nakladníctvo domovina zromadne ze serbským evangelským tvorstvom ozivivo.

Za tym szczeniu po Janu czytamy: Nikto nie postupi do niebes, kiba tunki się z niebes zestupił, syn człowieka. A kajże Mojzes hara pustinę powyżył, tak ma syn człowieka być powyżony, co by każdy kiś wiri w nim wieczne żywienie miał. Przetoż tak je było świat lubował, co je swojego jeničkoho syna dał, co by nikto kiś do niego wiri nie zahinął, ale wieczne żywienie miał. Bodžený je syna na svět poslal, zoby svět sudžil, ale zoby svět přes něho umožený byl. Cokoliv modlí se na svědění povýšenia světo kříža, všeho mocné Bože, ty si chcel, zoby tvůj lubovaný syn smrč na křížu nasazal a tak všech lidí umožil. Daj, zobych my na zemi dále bole spoznavali potajnstvo jeho smrče a zrova stanenia. A v nebesách měli podžel na podach umoženia. Večne Bože, ty si spomoženie sveta na dreve kříža založil. Z dreva paradíza přinže smrč. Z dreva kříža nastá živenie. Nepřečel, kýž je na dreve dobil, budeš převinený na dreve přes našho knieza Jezusa Kristusa.

Duchona spisovačelka Vuznova kříž neste jenoj sa kšešťanske tradície, abo tak menovanú navečornú kultúru. Kříž je tež jace hač drohotná pomoc k živeniu. Kříž stejí jako znamio za Bože skutkovanie a za Božu moc na sveče. On je jeden z malo symbolov, kotež nás ište na to dopomínaja, co je Boh kniez tutoho sveta, co nie je človek míra všeho. Kříž stejí přečivo samovokrasnenú človeka, ki so hordí, co zamože všetko sám, co šo sám zmištruje, samo Boha.

Opetuariam našej domizne nenapadne jenož množstvo křížov. Ich ima poriad a rianoš božich martrov. Te svedčite o češčunosti a ľubosti v obsedjeriu ki Kristusej. Nech vostane to tak a nestane sa to jenož vonkunosť a pycha. Pamšian Paul II praje na jedne ze svojich pastorských jezbu do Polskeje, prošu vás, nedvilujte nide na tutem herbstve. Nenabudšte svojeho. Nevostudžiče svojeho. Nevotomče sa sami vo tutoho korenia, z kotrož sme urostli. Prošu vás, mieče všivšie svoje slabosti do víru, pýtajče duchovnú moc všetko pola toho, pola kotro sú telko generáciu našich nanov a mačeriu ju namakali. Nevopušče jeho ženie. Nezúbče ženie vonu svobodu ducha, do kotriješ vun človeka usvobodža. Nezacpejče ženie vonu ľubosť, kotraš je najväčša, kotra sa na kšižu zvúraznia a bez kotriješ nima človeské živenie, ani korenie, ani zmys. Tak nech vás všech žonuje, škýta a převodža všeomocný Boh, Otec a Syn a Duch Sviaty. Amen.

0: Słyszeli sme nabožné vysovanie s farariom Štěpanom Delanom z Ralbic. A niecko.
1: Přejeme z Božo.
0: Christoph Miechela z Pieskec mosvědčí za išlo útopu svoje kulovate 30. národniny. Športové tovarstvo Pieskece přeječí, ľuby Christofo, viele zboža k tvojim 30. národninám a vo sebie k tú strovotu. Sriedu 9. požnienca vo svedčí v Rožinče znáte serbský skutný lekar na vomenku Mirčin Kilank svoje 5 a 80-činy. Viele zboža, krutú strovotu a bože žonovanie a dále riane, dušu obohačace rozmowy s ľubými znatými a vizo mnoho rianych a nezapomnitých hodžinkov krú svojich ľubých a přečelov. To přeja jemu z cvie útroby Joce Cornelia a Carmen se svojbomaj Sunt Peter, Geistisch, Sotra Ludmila, Sotra Christas Babylon, Abrat Benos Heidrun, Geistisch, Zöwa Schwita Nutschko,

Ichi Monika Kučová z Kroščic. Je cia 80-čine, a dženca a sveči Štefan Hicka z Nouje Vieski, svoje cia postačine. Viesna zromadnošt z Nouje Vieski a okolných so přeje národninariom aj krutú strovotu a bože žanovanie. A zajšť ve štvrtk mieše Maria Bulanková národnine, svoje 5 a 7 desačine a džin na to 1. septembra Katrin Mönková je 4 a 4 desačine. Domovinská skupina Bančice Kukov přeje na národninákom aj šo najlepšie vo sebe strovotu a vo sabinské deremeče.

0: Pri Kukojskej kukavie.
1: Novosti a spriete gusky z Grnie Lužice.
2: A dalšie novosti a spriete gusky ved našiho kukovu Fabiana Kaulfürsta a Jana Riede zase za mjasec. Zmijeme to groni v oktobrie. Lube pestro sliedk vama do Grnie Lužice.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Luborazka gela jo jednorazna krajina Nimske. Niži ovac nelaže bagna, a jazore tak blízko suchých bomienov a vriosatých płoninov na płoninie nega mecne pregovanej přes cvojeka roša se živa příroda. Sebastian Elikowski-Winkler, co vám ju predstaví, šo skromadne s rozkranianskýma partnerjoma Sofie Büchner a Jens Martin.

0: Sme v Luboráskej Geli. Sophie Büchner je projektová manažerka za regionálne uvyšie pši založbie Wildnisstiftung ve filiali Luborás.
1: Ja, die Liebe Rosa Heide, das ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz, einer der größten in Ostdeutschland. Und hier haben wir heute ein Wildnisgebiet. Das wird von der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, die Wildnisstiftung, betreut. Ist 3150 Hektar groß und beinhaltet viele Seen und Moore, aber auch trockenere Gebiete, also Waldgebiete, aber auch Heideflächen bis hin zu großen Offenflächen wie der sogenannten ehemaligen Liberosa Wüste.
2: Aho, Toshto Bagno. Čošta zavožba Wildnisstiftung, kde sú zavožili tak z čašky za turistu, za drogovanie s dobrými informáciami in teke po Sersku.
0: Přidajo Jens Martin. Za vyženie v Dolnosarskej rice môžeš užvaš QR-kód. Drogovanie zachopijo se na parkovanišťu Gerský jazor. Z toho miestna viedu styri z čašky peživizne okolo jazora. Na kročej ugledajoš bogové keniky. Druga vieže přes Bucinský bagen. A ktož rád drogujo, mežo se daš na 15 kilometru dujku ceru pekivkovej šťašce. Vena je veľginterie utoflovaná, tak se nezabúžijoš. A gaš smucne, usedňoš se na vauku a pežvaš přírodu.

0: za evangelskich Serbo nadawko kupki saska namša pejeda žinca Franz Deuse z Picnja.
1: Cerkvija.
2: Luba sersko riecna vesada. Vy to zabiše znajošo, kaž nikogo pšašašo, kak si jej abo jomu žo, svišišo, až ma tak viele cyniš, a až ma tak pône kalendar. V našom živadbovom tovaristvie planujeme mjasece a zdjela leto do přichoda, a veto sú nikotare termíne pla jednotlivých sobustatkujúcich dávno južo přec. Teke ve blízkem přichode, kaž myslíme napríklad na přijduce žen, máme cesto jasné predstajenie ved toho, což zmejome na kúšte pád cyniš. Nakupovaš, išči z licenku zapvašiš, vedpadky údňast, termín pla frizera uceniš a tak dále. Toga nejo nic špatnego, žoga by byli, gabe neplánovali a cebo nepřigetované přes živjenie gadňali. Ale veto, mogi raz se zavapijom, až to nejo jano plánovanie, ale žijenie teke starostčenie. Cogaž jeza abo pienieze nedosegaju, cogaž bužom chere, cogaž šiek zapasom, cogaž termín vete daša nedožažujom. A naraz my pri problémach, ktoré žinca ešte neobstoje. Rono vetom pejeda Jezus v priatkovaniu na gerie, ako cytame pla Mateusa v 6. stavje. Nestarajšo se za vašo živjenie, co by jesť a píš bužošo, tež nic za vaš život, co se obliekaš bužošo. A petom ešte nieco, což za nás možo dosť naivne klincaš, gledajšo na te ptašky. Veni nesejú, daniž nežnejú, a vaš nebiaský vešc je glicholan skublo. S tým pak neomenione až nedajo žiadne šeškosti v živjeniu. Ven teke negroni až nemusíš se staraš abo se starostčiš, abo ako Paul McCartney ospíval Let it be. Se vie až musíme se ve sebi a svojo živjenie staraš. Musíme rozsúženia tveriš, zlícenky zapvašiš a na termíne hiš. Teke ptašky uletujú a se pýtajú futer, tvarský materiál za gniezda a partnerky a partnerie. Nie, nieco cyniš přece, bužo. Ale pesovstvo Kristusových slov je snaž, nemusíš se se šiknými starostčami a nadávkami naraz obšežovať. Nemusíš za kúštu vec ve přijdúcich dňach a mjasecach plán a rozvizanie mieš. Nemusíš cebe živjenie južo niento pet ruku mieš. Togodla nestarajšo se za ten jučnejši žen, petakem viče. Preto ten jučnejši žen bužo za to svejo se staraš. Kúšte žen ma dosť na svejej ploze. To negroni až viče bužo šikno zupe a rednie a laško, ale žincajšne žen ma dosť. Dosega se zaberaš s problémami, ktorýmž musíš se žínca stajiš. Nemusíš sa kúštu mežnú situáciu v přijdúcem týženiu niento južo rozvezanie a vetegronomieš. Přijdúce žen přižo tak a tak. Nemusíš jen južo žínca přeživíš. Žínca nepievie dosega. Amen.